dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svojem láskou.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Šer vás krásně probouzla na signálu. 2 minuty už jenom chybí do 8 hodiny. Dáme si tedy první dnešní zprávy, které připravil Honza Navrátil. No a v další 60-minutovce se můžete těšit na Davida Lirota, UB40 nebo Johna Farnhama. Zkrátka ty nejlepší 80.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A poprvé taky zjistíme, jak to jezdí na pražském okruhu Exit 23, nebo u Exitu 23 lépe řečeno, tak tam havarovalo osobní auto do svodidel a stejně tak nehoda osobního vozidla do svodidel je v tuto chvíli na D1 u Průhonic směr Brno. Ano, přátelé, pamatujte na to, že po dešti zůstávají vozovky poměrně mokré, tak za volantem určitě opatrně. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní ráno, 8. hodina je tady a na Signálu pro vás máme zprávy. Druhým dnem dnes pokračují komunální volby a lidé hlasují také v některých senátních obvodech. Volební místnosti se otevírají právě teď a volit je možné až do 14 hodin. Prezident Petr Pavel přiletěl zpátky do České republiky. V Černoučku na Litoměřicku krátce před včerejší 15. hodinou odevzdal hlas v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že se hlava státu letošních voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách ale čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl novinářům Petr Pavel.
2: Trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl jít kolovám a rád tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Rusko souhlasilo, že okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Později mají podle něj následovat další dodávky. 500 tisíc tun během listopadu a bezprostředně poté další 1 000 000 tun.
0: Co se děje v regionu?
1: Oběti prosincové střelby z roku 2023 na Pražské filozofické fakultě budou mít pietní místo. O přípravu architektonicko-výtvarné soutěže se postará pracovní skupina, kterou ustanovil magistrát. Nové pietní místo bude součástí chystané celkové obnovy náměstí Jana Palacha. Připomeňme, že při incidentu tu jeden ze studentů zastřelil 14 lidí, poté také sebe a dalších 25 lidí zranil.
0: Sport.
1: České fotbalistky do baráže o postup na mistrovství světa vítězně nevkročily. V Pardubicích podlehly Skotsku 0-2. Odvetu odehrají venku v úterý. Vítěz dvojzápasu se o postup na šampionát utká s lepším z duelu Litva-Švédsko, kde první zápas vyhrály Švédky v Litvě jasně 5-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude většinou zataženým s občasným deštěm nebo s přehánkami, během odpoledne bude oblačnosti a srážek od severozápadu ubývat. Vítr dnes zafouká jihozápadní maximálně do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 11 a 15 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 8 hodin a 3 minuty, už je s vámi za mikrofonem Lukáš Bláha a ode mě i o víkendu potřebné ranní informace, čili očekávané události, jak bude venku a v prvé řadě otevřeme kalendárium pro 10. říjen. Počkejte si na něj, dobré sobotní jitro.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl Hubie Forty, víkendový signál s vámi vstává do soboty 10. října, která je plná různých světových dní. Určitě se nějakým dostaneme během dnešního rána či dopoledne, ale vypíchnul bych Světový den duševního zdraví. O ty se vám jistě postarají další osmdesátky a taky Světový den zraku. Ten mi naštěstí celkem funguje, proto vidím, že svátek slaví Maríny, všechno nejlepší. A tento den v roce 1961 přišla na svět herečka, držitelka 3 českých lvů, paní Zuzana Bidžovská, o 8 let dříve skotský zpěvák Mitch Ure, frontman Ultravox. A 10. říjnový den roku 1954 se narodili hned 3 velmi zajímavé osobnosti, staromilec z duší věčného kluka Ondřej Havelka, hudebník Vašo Patejdl, taky velká vzpomínka na něj, a zároveň americký muzikant David Lee Roth, který stál v čele skupiny Van Halen a měl též tuhle povedenou soulovku. Tak tady je k rozveselní do toho lehce zakaboněného sobotního rána.

0: Přesně v 8:30 vás probouzí víkend na Signál Rádiu v kalendáři sobota 10. října, což je mimo jiné Národní den kabelek. No myslím, že to není vůbec špatný nápad se vydat někam do obchodního centra, protože venku dnes bude oblačno a zataženo od severozápadu postupně na většině území déšť či přehánky, nicméně později odpoledne a večer v Čechách od severozápadu ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší denní teploty pak mezi 11 až 15 stupni, na jižní Moravě se ohřejete o trochu víc, tam bude 17. Za pár momentů z našeho playlistu 80, jak jinak Nick Kershaw a naštěstí jenom hudebně Manic Monday od Bengals. Hezké ráno.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Zpíval nám Nicker Show, vstáváte s víkendovým signálem a to je dobře, protože se teď dozvíte, co přinese sobota 10. října.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Druhým dnem pokračují volby do obecních zastupitelstev. V některých obvodech lidé hlasují také v prvním kole senátních voleb. Volební místnosti jsou otevřené do 14:00. Sídlo vlády, tedy Strakova akademie, se při příležitosti Světového dne duševního zdraví poprvé rozsvítí zeleně. Mezi Prahou a vietnamskou Hanojí dnes začne létat první přímá linka, kterou bude provozovat společnost Vietjet Air. Hlavní město ještě jednou v O2 aréně vystoupí slovenská zpěvačka Marika Gombitová v rámci turné, kterým oslaví své 70. narozeniny a 50 let na hudební scéně. A tenistka Nikola Bartuňková bude v Pekingu bojovat o své první finále na hlavním okruhu a největší v kariéře. Do cesty se jí postaví favoritka a světová pětka Mira Andrejevová. Zápas startuje v 9 hodin našeho času, čili už za 17 minut. A my držíme palce, aby se jí povedla malá finálová premiéra. Pěkné ráno.

0: No uznejte sami, že takhle pohodově vás probudí jedině signál. Za 2,5 minuty už tady bude 9. hodina, to znamená, že připravený je Honza Navrátil a jeho čerstvé zprávy. No a dál? Alphaville, Amy Stewart nebo Genesis, prostě ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio, doprava.
0: A taky jdeme na tuzemské silnice, máme nehodu v Praze na Hlávkově mostě směr centrum, tak tam pád osobního vozidla dokonce do řeky, neprůjezdný pravý pruh, tak tam je to asi v tuto chvíli velmi vážné. Na D2 40. kilometr ve směru Brno, tam se zdržíte kvůli pro defekt odstavenému osobnímu vozidlu a ještě jdeme do Jihlavy v Brněnské ulici, tady došlo ke střetu dodávky s osobním autem a pozor, ještě jedna Praha, tady mi vyskočila teď aktuálně, v Řevnické ulici havarovalo osobní vozidlo. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu i s 9. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Dnes pokračují volby do obecních zastupitelstev. V některých obvodech lidé hlasují také v prvním kole senátních voleb. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. V bezmála 40 obcích po celé České republice probíhají také místní referenda. Zhruba polovina se týká výstavby větrných elektráren. Na dalších místech se pak hlasuje například o plánovaných stavbách, třeba o spalovnách nebo o obchvatech. Z pražského letiště Václava Havla dnes startuje další linka do Asie.

0: tentokrát společnost Vietjet bude létat do Hanoje. Aerolinky nabízí spojení dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu s technickým přistáním v Almaty. Připomeňme, že do Vietnamu začala před časem z Prahy létat také společnost Starlux. Ve slovenské obci Velká Mača bude dnes odhalen památník svobody slova věnovaný investigativnímu novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové. Připomeňme, že ti byli zavražděni v roce 2018.
1: Co se děje v regionu?
0: Po velké tramvajové výluce, která aktuálně trápí oblast pražského Smíchova, chystá dopravní podnik další. Ta začne 11. října, kdy se přeruší tramvajový provoz mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka a komplikace tu potrvají přibližně týden a dotknou se 9 tramvajových linek. Práce by tu měly skončit v pátek 18. října.
1: Sport.
0: Hokejisté Kladna porazili v 9. kole extraligy Mladou Boleslav 4-3 a po sérii 4 porážek vyhráli po druhé. Doma Rytíři zabrali po 3 prohrách v řadě a v 5. duelu před vlastním publikem si připsali druhé vítězství. Bruslařský klub natáhl sérii porážek už na 6. Zápas hodnotí asistent trenéra Mladé Boleslavy František Ptáček.
2: Věděli jsme, do čeho jdeme, věděli jsme, že musíme hrát jednoduše, dostávat po tom, že soupeře našeho pásma, tak i do útočního pásma. Z našeho pohledu druhá třetina byla zkušená i výsledkově, i golama, i prosazením se. A naskočili jsme do třetí třetiny, darovali jsme domácím branku a ta vlastně potom určila, aby ten ráz toho celého zápasu odskočili na dvoubrankový vedení. I když jsme se snažili mít nějaký tlak, vytvořit si tlak, tak domácí si to pohlídali a dotáhli to do vítězního konce.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Sobotní den bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo s přeháňkami, během odpoledne bude oblačnosti a srážek od severozápadu ubývat. Vítr zafouká jihozápadní maximálně do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 11 a 15 stupni Celsia. Tolik zprávy.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Honzo, díky za ně. 3 minuty po 9. hodině vám stále skvělé sobotní ráno přeje Lukáš Bláha. No a za chvilku pro vás budu mít první víkendový tip, kde byste se mohli velmi pěkně zabavit. Tak si ho nenechte ujít a teď už posílám Alphaville.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Genesis za námi, ladíte víkendový signál a pokud se vám dnes nechce vařit a máte chuť na pořádnou zábavu, tak pak je pro vás ideálním místem Pražský Břevnov. Koná se tam skutečně velkolepé břevnovské posvícení a zve nás na něj kolegyně Lucka Sinková.
1: Pokud máte chuť na posvícenskou klasiku, tak vyražte právě dnes k Břevnovskému klášteru, protože vás tady čeká staročeská vesnička s dobrotami, muzikou, nechybí kolotoče a spousta zábavy, a to jak pro malé, tak i pro velké. A kdo vydrží až do večera, tak toho navíc čeká i ohňová show. Takže hlad ani nuda tu rozhodně nehrozí a navíc vstup je zdarma. Takže dnes to jistí Břevnovské posvícení.
0: Tak to já bych s jídlem taky vydržel a vy vydržte dál s námi, protože já už vám pouštím Boje George. Hezké ráno.

0: Dvě minuty chybí do půl desáté, je s vámi víkend na Signál rádiu, v kalendáři dvě desítky a číslo, které vás určitě zajímá, tak to je maximální teplota dneska. Nevím, jestli vás potěším, ale bude to 15 stupňů na jižní Moravě o něco více, tam 18, jinak velká proměnlivá oblačnost a na většině územní přehánky. Takže deštníky sebou a případně si myslím, že můžete úplně krásně oslavit to, co je dnes stejně jako každou druhou sobotu v říjnu, tedy Den šachu. A já vám k tomu, k téhle hře, budu za chvilku pouštět další 80 od Bee Gees anebo Bad Boys Blue. S přáním stále krásného sobotního rána.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví, pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia. Signál rádia.

Víkendový signál je to, co slyšíte. Jak už jsme vás informovali, mladá česká tenistka Nikola Bartuňková právě v těchto chvílích bojuje o postup do svého prvního velkého finále na tisícovce v Pekingu. Zatím proti favorizované Miře Andrejovové tahá za kratší konec, když prohrává v úvodním setu 2-4 na gemy. Já ale nesu jinak pozitivní sportovní novinky. Už je to oficiální další tuzemská playerka Linda Nosková si totiž poprvé v kariéře zahraje turnaj mistryň během životní sezóny, ve které už ovládá Wimbledon. Si 21-letá Češka zajistila premiérovou účast mezi nejlepšími hráčkami roku. Dostat se tam může i Karolína Muchová a mezi muži stále ještě Jakub Menčík a Jirka Lehečka. Tak jim všem budeme moc fandit a já už vám posílám Michaela Jacksona. No a v celou, tedy za 19 minut, se dozvíte i další nejen sportovní novinky. Počkejte si na ně.

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, to zdá, že to není štěstí, ale...

dobrý.

0: prachy. Si.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky. Hity osmdesátek.

0: Ve víkendovém éteru signálu jsme se se Stingem krásně dostali skoro až k 10. hodině. Za 2 minuty odbije čerstvé zprávy, tak má Honza Navrátil a i po nich se těšte na hity z 80., které budou představovat Ray Parker Jr., Otavan nebo Talk Talk.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Teď ale míříme na silnice, na dálnici D1, 189. kilometr ve směru Brno. Probíhají práce na silnici, je tam levý pruh uzavřen kvůli opravě osvětlení, takže v těchto místech určitě buďte obezřetní, jinak jsme bez nehod, takéž by nám to vydrželo co nejdéle. Šťastnou cestu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sobota z datem 10. října je v plném proudu, na Signál Rádio opět po hodině pro vás máme další zprávy. Autovlak Českých drah, který jezdí mezi Prahou a Popradem, Košicemi a městem Humenné, v červenci a v srpnu přepravil 1514 automobilů a motocyklů. Meziročně je to o 43,5% méně. Z Hlavkova mostu v Praze spadlo dnes ráno auto do Vltavy. Šlo o policejní vůz. Tři lidé, posádka vozu a také běžec, který přispěchal na pomoc, vyvázli bez zranění, ale byli podchlazení. Na místě zasahovali také hasiči se čluny. Nabourané vozidlo se podařilo z vody vytáhnout. Prezident Spojených států amerických Donald Trump si včera ostře stěžoval, že mu nebyla udělena Nobelova cena za mír. Rozhodnutí označil za ostudné a zahambující. Prohlásil, že vrhlo také stín na Norsko, kde sídlí Nobelův výbor. Připomeňme, že Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička a soudkyně Navanette Pillayová, a to za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva.
0: Co se děje v regionu?

0: O prohlídky zrekonstruovaného průmyslového paláce na pražském výstavišti je mezi veřejností velký zájem. Prohlídky za symbolických 91 korun jsou zcela vyprodané. Původně bylo možné do paláce nahlédnout do 11. října. Už teď je ale jasné, že další dvě prohlídky se chystají ještě v tomto měsíci. Další dvě pak v listopadu a další v prosinci.
1: Sport.
0: A ve sportu míříme za tenisem. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šangaji. Portugalce Nuna Borgese porazil 6-3, 3-6 a 6-3. A světová jednička Kateřina Siniaková si na turnaji v Pekingu zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Chang Shuai.
1: Signál Rádio počasí.
0: Dnešní den je oblačný a oblačný zůstane, počítejme i s přeháňkami. Vítr bude foukat od jihozápadu maximálně do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat maximálně jen kolem 11 a 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 10 hodin, na signálu pokračujeme opět další muzikou.
1: Signál Rádio.
2: A nebude chybět ta od Mariky Gombitové, protože tu čeká dnes velký koncert k dvěma životním jubileum. Detaily, tak ty se dozvíte už za pár chvil. Nenechte si je ujít stejně jako další muziku. Tohle jsou Talk Talk, já jsem Lukáš Bláha a přeju skvělé sobotní už dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Víkendový signál je to, co slyšíte v sobotu 10. října. Svátek slaví Marina z N, ale teď bude hrát hlavní roli Marika. Důvod je ten, že už dnes večer se bude v pražské O2 aréně konat velký koncert slovenské zpěvačky Mariky Gombitové. Mezi hosty se objeví mimo jiné i syn Mira Žbirky, David Žbirka. Sama zpěvačka prozradila, že jí legendární Meky stále chybí.
1: Miro je nenahraditelný, Miro na veky, velmi by chýba a strašně ho lúbim. Ako velmi ho mám ráda, napriek tomu, že tu nie je mezi námi fyzicky, ale velmi nám chýba. Za všetkých hovorím, aspoň dúfam. Bude zastúpený svojím synom, Davidom, a budeme zpěvat pesničku Nespálme to krásne v nás.
0: Říká Marika Gombitová, která před měsícem oslavila své kulaté 70. narozeniny a v rámci tohoto životního jubila se po dvou letech znovu vrací do Prahy. Během sobotního koncertu zaspívá své největší hity i novější skladby a chystá prý též několik překvapení. Tak si to nenechte ujít, vstupenky jsou stále k dispozici a my si teď těžko můžeme zahrát píseň od někoho jiného. Pěkný poslech.

0: Lehce šílený Shaken Stevens. V tuto chvíli za 3 minuty bude 10:30. Díky, že jste se Signál rádiem a snad vás potěším informacemi, že na rozdíl od dneška zítřejší dopoledne bude polojasné. Až odpoledne se očekává více oblečnosti, podobně jako dnes. No a teploty, dá se říct ve stejném duchu, tedy kolem 14 stupňů, ačkoliv na jižní Moravě, tam se ohříváte více, protože tam i jak dnes, tak i zítra může být až 18 stupňů. Tak si to užívejte, stejně jako za chvilku 80ky od Dava Stewarta, Skindy Dolfer, anebo Elton John a další duet, tentokrát v tomto případě s Kiki Lee. Pěkné dopoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Stewart za vydatné pomoci saxofonistky Candy Ruffle vám vyhrávali víkendový signál Seliny k vašim uším a zatímco v Česku probíhají ještě dnes komunální a na některých místech i senátní volby, v těch okresních v Peru už je dobojováno. A představte si to, že v tamním horském okrese Cuero-Palca vyhrál 45-letý muž jménem Hitler Mussolini Simón Flores, kandidující za levicovou stranu Ahora Nación. Pro tuto jihoamerickou zemi ale nejde o nic neobvyklého, jedná se totiž už o třetího Hitlera, kterého Peruánce zvolili do funkce. No tak proti gustu žádný disputát, uvidíme, jakých jmen se dočkáme mezi vítězi tady u nás. Vy se určitě dočkáte nových zpráv celou, tedy už za 20 minut.

0: Together Now, všichni dohromady jsme s Partou The Farm po vlnách signálu dopluli na dohled 11. Za minutu a pár vteřin je tu. Připraven je tím pádem s aktualitami Honza Navrátil a příští hodina nabídne Ricky Epovery, Modern Talking nebo Madonu. Prostě ty nejlepší 80.
1: Signál rádio, doprava.
0: A ještě rychle na silnice D1 u sjezdu exit 10 na Mirošovice. Tady došlo k havárii osobního auta do svodidel. Bůročku máme i na pražském okruhu 7 km ve směru Ruzině, potažmo D7, nákladní vozidlo s osobním. V hlavním městě se bouralo i v Bulovce, křižovatka s ulicí Povltavskou, tam jsou v sobě 3 osobní vozidla. Ještě pokračujeme v metropoli do Mladoboleslavské, 2 osobní vozidla a v Brně ve Vídeňské v sobě 2 osobní auta. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu, 11. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Dnes pokračují volby do obecních zastupitelstev. V některých obvodech lidé hlasují také v prvním kole senátních voleb. V téměř 40 obcí po celé republice probíhají místní referenda. Volební místnosti se zavřou ve 14 hodin. Do Česka vstupuje déšť a studená fronta. Víkend tak bude oblačný až zatažený a přidají se přehánky. Teploty se na většině území nedostanou přes 15 stupňů Celsia. Výjimkou je pouze jih Moravy, kde může být až 17 stupňů. Srážek bude ubývat v pondělí, kdy se také částečně vyjasní. Teploty ovšem neporostou. Vyplývá to z předpovědi.

0: předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Demokratičtí lídři v Senátu Spojených států kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem. Dohoda je o naftě. Rusko souhlasilo, že okamžitě dodá na světový a americký trh přes 300 tisíc tun nafty.
1: Co se děje v regionu?
0: V pondělí odstartuje poslední etapa rekonstrukce Kbelské ulice. Týkat se bude mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude v tomto úseku sveden do jednoho jízdního pruhu. Dopravní omezení, které přinese druhá fáze od 24. října do konce listopadu, budou upřesněna.
1: Sport.
0: Hokejová extraliga má za sebou 9. kolo, v něm Plzeň porazila České Budějovice 4-1, v utkání Sparty a Komety se prodlužovalo s výsledkem 3-4, Třinec porazil Hradec Králové 5-2, Vítkovice nestačily na Pardubice 2-3, Litvínov si poradil s Olomoucí 3-1, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0 a Kladno porazilo Mladou Boleslav 4-3. Utkání 10. kola jsou na programu zítra.
1: Signál Rádio, počasí.
0: A i další sobotní dopolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je zataženo s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Vítr fouká jihozápadní maximálně do 6 metrů za sekundu. A nejvyšší teploty dnes měříme mezi 11 a 15 stupni Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra, tedy v neděli, tak to vám povím za hodinu. Do té doby si dejte další muziku.
1: Signál Rádio.
2: Budeme se těšit, Honzo, a mnohem dříve vás vezmu do Anglie, protože tam padlo 7 světových rekordů v pěstování obří zeleniny. Počkejte si na to, tohle už je u všem královna popu. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju vám hlavně skvělé sobotní dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte ten správný víkendový signál a já jsem tady zrovna včera hovořil o českém rekordu. Největší tuzemské dýně vypěstovaná na Vysočině bez 4 kg váží 3 metráky, ale co to je proti té, kterou v minulých dnech vytáhl ze země Brit Ian Patton, ta totiž vážila 1258 kg, ano, slyšíte dobře, přes tunu, tedy zhruba jako malé auto. Je to druhá nejtěžší dýně, jaká kdy byla na světě zvážena a k rekordní hodnotě jí chybělo jen něco málo přes 20 kg. Zahrádkáři v anglickém Malvernu vůbec překonali na nedávném tamním šampionátu hned 7 světových rekordů v obří zelenině, třeba pampelišku s kořenem dlouhým více než 1 metr, kterou nikdo nedokázal vytrhnout, a přidali i rady hodící se na každou zahrádku. Je to prý jednoduché, především krmit půdu, co to dá. Ale vrátíme se ještě k dýním. Pakliže chcete vidět pořádné macaté na vlastní oči, nemusíte jezdit až do Velké Británie. Botanická zahrada Praha v Troji pořádá jejich výstavu od včerejšího dne až do 1. listopadu. No ale my si přesto uděláme výlet, protože tohle je vyrobeno v Itálii a Ricky Epovery. Pěkné dopoledne.
1: O šeri, šeri.

0: krátce před půl dvanáctou ve víkendu na Signál Rádio Len Richie a Destiny a osud tomu chtěl, že je tady zase sobota, takže i...
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: A jejich průvodcem nemůže být nikdo jiný než kolega Martin Hovorka.
2: Deštivá, uplakaná sobota a ani to mě nezastaví, abych pro vás nachystal další díl Signálu světových hitparád. Tak už to připravuju, už to tady vařím jako dobrou svíčkovou k sobotnímu obědu. Každopádně ten hudební zákusek v podobě hitparádových žebříčků nás tady na Signál Rádiu čeká dnes po 18. hodině. Zavedu vás mezi desítku největších hitů v Kanadě uprostřed října roku 1986. Tak schválně, jaká muzika si myslíte, že se hrála před 40 lety? No, mimo jiné vám zahraju písničku od Pretenders, kterou inspiroval gong při hlášení v letadlech. Taky připomeneme soudní spor uvnitř kapely Pink Floyd a zazní nejslavnější basové solo hudební historie. Tak tohle všechno vám dám dneska po 18. hodině a to už bude okamžik, kdyby dokonce mělo možná i trošku vysvitnout sluníčko. Tak uvidíme, zda se počasí umoudří a každopádně já se na vás budu těšit dnes večer po 18. hodině na Signál Rádiu. Jsem Martin Hovorka a přeji vám hezký víkend.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
3: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
3: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu. Posloucháte online
3: na signálradio.cz.

0: Volal Amerika Hello, ale na mě už tady volá Magneťák o to, abych na něm zmáčknul play.
1: Magneťák, signál rádia.
0: Dáme si interpretku, která se narodila v roce 1968 v australském Melbourne, když jí bylo pouhých 18, do podvědomí diváků vstoupila roli automechaničky v tamní mídlové opeře Neighbors. Díru do světa, a to pořádnou, ovšem udělala hlavně jako zpěvačka, a tohle je druhý single její kariéry, který na konci 80. vydala Musím si být jistá, Got to be certain a Kylie Minogue.
1: Magneťák, signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ve víkendovém vysílání signálu jsme vzpomínali na jedinečného Davida Bowieho. Teď už je ale před námi 12. hodina, tím pádem i polední zprávy, které připravil Honza Navrátil. A dál si budeme hrát velké osmdesátkové pecky Tears for Fears, Juice Newton nebo Jezu.
1: Signál rádio doprava.
0: Dálnice D10, 63. kilometr ve směru Turnov, tam došlo k nehodě jednoho osobního vozidla. Osobní auto havarovalo do svodidel i na D6 na výjezdu z Prahy směr Karlovy Vary. A přímo v hlavním městě máme bouračku v Holečkově ulici, dodávky s osobním autem a dvě osobní vozidla jsou v sobě v metropoli, taky v Kolbenově ulici. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sobotní poledne je tady, dobrou chuť k obědu a posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Ještě 2 hodiny jsou otevřené volební místnosti, ve kterých se volí v komunálních volbách a v některých obvodech také v prvním kole senátních voleb. V téměř 40 obcí po celé republice probíhají také místní referenda. Poptávka po nejnovějších iPhonech je slabší, než se čekalo, a výrobce na to reaguje. Apple podle japonských médií nařídil některým dodavatelům omezit výrobu komponentů pro modely iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a Severoatlantické aliance v Miami o možnostech ukončení války na Ukrajině skončilo dříve, než bylo v plánu. Podle serveru Ukrajinská pravda rozhovory skončily po překvapivém ujednání prezidentů Spojených států a Ruska, Donalda Trumpa a Vladimíra Putina o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Dodejme, že dohodu kritizuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
0: Co se děje v regionu?
1: 268 milionů korun bude stát oprava haly číslo 18 v pražské Holešovické tržnici. Objekt, ve kterém několik let sídlil nevěstinec, se promění na prostor pro kanceláře a ateliéry. O opravu a financování se postará magistrát. Samotná stavební akce vyjde na 100 milionů. Zbytek jsou pak náklady jako projekt, dozor stavby a nebo rezerva. Konečnou cenu stanoví až chystaná projektová dokumentace.
0: Sport.
1: Nikola Bartuňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2-6 a 2-6. To světová jednička Kateřina Siniaková má důvod k radosti, zahraje si o jubilejní 40. titul v kariéře. Do finále prošla s domácí teniskou Chang Shuai a společně na okruhu WTA mohou vyhrát 3. letošní a celkově 4. turnaj.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je zataženo s deštěm nebo s přeháňkami a teploty měříme od 11 do 15 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr v neděli zafouká západní do 7 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme stejné jako dnes, tedy mezi 10 a 15 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 12 hodin na vrch 1 minuta, postoupili jsme tak do 10. říjnového už odpoledne a na jeho startu se ještě povinujeme dnešnímu světovému dni zdraví a hlavně marinám, jenom to nejlepší k svátku. Já jsem Lukáš Bláha, přeju parádní odpolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Víkendový signál zní ve vašich přijímačích a protože pohled do kalendáře značí 10. říjen, připomínáme si Světový den duševního zdraví. Jeho motem pro letošní rok je ve volném překladu sdílená prožitá zkušenost, skutečné hlasy, skutečná změna. Čili nebojte se o svém případném trápení někomu svěřit. A samotná terapie už pro většinu Češek a Čechů není něco, za co by se styděli. Jak ukázal nový průzkum platformy Hedepy a agentury Ipsos, 3 ze 4 lidí jsou psychoterapii otevření, přesto si 64% lidí myslí, že je těžké hledat vhodného terapeuta nebo terapeutku. Nejčastější překážkou pak zůstává cena, peníze od návštěvy terapeuta odrazuje na 26% Čechů. Já věřím, že dokáže ulevit i ta správná 80-ková muzika, taková Sophie B. Hawkins, to je úplné pohlazení po duši. Klidné sobotní odpoledne.

0: zpíval nám Phil Collins, dáváte si signál rádio, za minutu bude půl jedné a k podzimu, který nám otevřel svou náruč, patří neodmyslitelně bunda. Letošním trendem, který ovládl Instagram, je prýta s takzvaným stojáčkem. A nebo se můžete inspirovat jak jinak než v osmdesátkách, my vám z téhle dekády budeme zase dneska večer hrát ty největší taneční hity v 80s party úderem 19. hodiny. A ještě o 60 minut dříve nemůže chybět ani tenhle speciál.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: zavesl nás na signálu, tak jako příjemně po obědě.
1: Naladil.
0: Naladil, přesně tak, taková to byla jako hezky, pohodička. 12.40, to je přesný čas, to znamená, že tady už dojde ke střídání za mikrofonem, protože vy už jste slyšeli Ádu. Adama, ahoj Ádo.
1: Ahoj Luky, ahoj.
0: Já se tě musím zeptat, jsi spíš samotářský typ nebo vyhledáváš společnost?
1: Já rád vyhledávám společnost, ale zároveň to mám i tak, že si rád dobiju ty baterky
0: sám. Odpočneš. No,
1: já jsem takzvaný introvert, což je kompromis prej mezi extrovertem a tím druhým introvertem.
0: No, jestli je někdo introvert, tak je to japonský mnich Sugaku Taguchi. Já o tom mluvím proto, že on dobrovolně na 12 let vstoupil do naprosté izolace. Níž nebude mít žádné informace o dění v okolním světě a dokonce se ani nesetká s žádným člověkem. A tahle velmi přísná askeze v minulosti vedla ke smrti řady jeho předchůdců. Takže žádná legrace.
1: No, jestli ses mě chtěl zeptat, jestli do toho půjdu.
0: No, jestli taky.
1: Uvažuji nad tím, ale spíš ne teda. Chyběl by si mi, Luky,
0: ty mě taky. Tak si to nech ještě projít hlavou, případně během odpoledního vysílání. Vy si to, milí posluchači, užijte a zase zítra ráno v 8.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 13. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Už za hodinu se uzavřou volební místnosti, ve kterých se volí v komunálních volbách a v některých obvodech také v prvním kole senátních voleb. Do zastupitelstvev téměř 6250 obcí městských částí a městských obvodů kandiduje téměř 190 tisíc lidí. Volební účast se v druhý den voleb podle zjištění České tiskové kanceláře pohybuje zhruba mezi 25 a 40%. Vyšší účast je mimo jiné na severu Moravy nebo na jihu Čech. Další pády kamenů v Hřensku nehrozí. Zjistila to skalní četa Národního parku České Švýcarsko, která tu provedla kontrolu po pátečním incidentu. Větší kameny pracovníci parku rozebrali a s lidmi z obce místo uklidí. Ukrajinské drony během noci na dnešek zaútočily na ropný terminál Jih Ruska v Rostovské oblasti, kde vypukl rozsáhlý požár. Stalo se to několik hodin po oznámení o uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem. Ta se týká dodávek ruské nafty na americký a světový trh.
0: Co se děje v regionu?
1: Informace v médiích přiměly policii začít řešit případy sexuálního obtěžování na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Biolog Stanislav Komárek, který už z fakulty odešel, tu měl podat mladšímu kolegovi drogu a následně ho přimět k sexuálnímu styku. Policie vyšetřuje činy v období let 2000 až 2025. Další případní poškození se mají hlásit přímo na linku 158.
0: Sport.
1: Filip Salač odstartuje do zítřejší motocyklové velké ceny Indonésie ve čtvrté řadě z 11. pozice. V kvalifikaci třídy Moto2 český jezdec obsadil 12. místo. Po trestu pro jednoho ze soupeřů se ale na startovním roštu o jednu příčku posunul. A Dalibor Svrčina se v Šangaji poprvé probojoval do třetího kola tenisového Masters. Po téměř třech hodinách porazil Argentince Echeverryho 6-3, 3-6 a 7-5.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, s deštěm nebo s přeháňkami a teploty se pohybují mezi 11 a 15 stupni Celsia. Zítřejší den bude s polojasnou oblohou, přes den s proměnlivou oblačností a na horách se vyskytnou přeháňky. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní do 7 metrů za sekundu a teploty během neděle naměříme od 10 do 15 stupňů, tedy stejné jako dnes. Tolik další odpolední zprávy. Na Signálu se vracíme opět k muzice. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio.
2: Hezké sobotní odpoledne na Signál Rádiu. Jste milovníci knížek? Tak to byste si neměli nechat ujít akci v pražském O2 Univerzu, o které si už za pár minut povíme. Mezitím další skvělá hudba z 80, kterou vás provází Áďa Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte odpolední signál rádio, milujete knížky a řadíte se mezi takzvané knihomoly, pak byste určitě dnes neměli chybět v pražském O2 univerzu. Mezi knížky a příběhy nás teď zavede kolegyně Lucie Sinková.
1: Humbook Fest dnes nabízí setkání s českými i zahraničními autory, besedy, autogramiády i workshopy. Čeká vás Artist Avenue s ilustracemi a autorskou tvorbou a spousta dalších aktivit pro milovníky fantazy. Tak jestli máte doma knihomola, který radši čte, než kouká do mobilu, dnes ho vezměte do O2 univerza a klidně dorazte v kostýmu. Budete na Humbook Festu rozhodně vítáni.
0: Luci, děkujeme za tip a cestou si můžete určitě naladit naše skvělé osmdesátky na Signál Rádiu. We'll be right back.

0: Sobotu trávíte na vlnách Signál Rádia, kde nám hraje Kimbelt a kde nás budou ještě začátkem víkendu provázet například Elton John, Paul McCartney nebo Tight Fit. K tomu si už za pár minut povíme, co budete příští týden moc vyhrát v našem vysílání. Tak držte signál.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Společnost vám dělá signál rádio, kde od pondělí opět soutěžíme.
1: Ano nebo ne na signál rádio.
0: Jak si vylepšit chmurný den, co takhle obrovskou dávkou filmů a seriálů zdarma a bez reklam? V rámci naší hry Ano nebo ne můžete tentokrát vyhrát dárkový balíček, který obsahuje předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus Premium, kde se můžete těšit na oblíbené seriály, stovky filmů a tisíce hodin obsahu pro celou rodinu bez reklam. A k tomu vám ještě přidáme naše slušivé retro tričko v originálním 80kovém designu. Co je proto potřeba udělat? Stačí dobře příští týden od pondělí do pátku poslouchat naše ranní vysílání, dovolat se na linku 910 260 910 a odpovědět správně na soutěžní otázku, a to pouze jedním jediným slovem, ano nebo ne. Když to bude správně, tahle skvělá výhra bude vaše. Více informací na www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Hodiny signála rádia ukazují pár minut před 14. hodinou a to znamená, že je pravý čas na dopravní novinky a na zprávy. Po nich budou následovat další skvělé osmdesátky. Budou nám tady hrát například CC Catch, Erasure nebo George Michael.
1: Signál rádio, doprava.
0: Bouralo se v Brně v ulici Merhautová, kde se srazila tramvaj s osobákem a nehodu by už měla vyšetřovat policie. Hlášenou nehodu dvou osobních aut máme i v ulici

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 14 hodin, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Druhým dnem dnes pokračovaly komunální volby a lidé hlasovali také v některých senátních obvodech. Volební místnosti se právě teď zavírají a začíná sčítání. Výsledky pro vás budeme průběžně sledovat. Prezident Petr Pavel přiletěl zpátky do České republiky. V Černoučku na Litoměřicku krátce před včerejší 15. hodinou odevzdal hlas v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že se hlava státu letošních voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách ale čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl novinářům Petr Pavel.
2: Trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kolovám rád tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Rusko souhlasilo, že okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Později mají podle něj následovat další dodávky. 500 tisíc tun během listopadu a bezprostředně poté další milion tun.
0: Co se děje v regionu?
1: Oběti prosincové střelby z roku 2023 na Pražské filozofické fakultě budou mít pietní místo. O přípravu architektonicko-výtvarné soutěže se postará pracovní skupina, kterou ustanovil magistrát. Nové pietní místo bude součástí chystané celkové obnovy náměstí Jana Palacha. Připomeňme, že při incidentu tu jeden ze studentů zastřelil 14 lidí, poté také sebe a dalších 25 lidí zranil.
0: Sport.
1: České fotbalistky do baráže o postup na mistrovství světa vítězně nevkročily. V Pardubicích podlehly Skotsku 0-2. Odvetu odehrají venku v úterý. Vítěz dvojzápasu se o postup na šampionát utká s lepším z duelu Litva-Švédsko, kde první zápas vyhrály Švédky v Litvě jasně 5-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je zataženo s teplotami od 11 do 15 stupňů Celsia a zítřejší den bude podobný. I zítra počítejme s proměnlivou oblačností na horách s výskytem přeháněk. Vítr v neděli zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme stejné jako dnes, mezi 10 a 15 stupni Celsia. Tolik zprávy ve 14 hodin. Vracíme se opět k muzice.
0: Signál Rádio.
3: Jste se Signál Rádiem, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor Áďa Adam. Jedním z velkých symbolů podzimu je bez pochyby dýně a o tom, jak je to doslova obrovský symbol, si povíme už za pár minut, protože tu budeme mluvit o dýni, která svou velikostí překonala český rekord. Těšit se k tomu můžeme například na slíbeného George Michaela.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Hladíte vlny Signál Rádia. Kolik váží rekordní česká dýně? To vás možná překvapí, ale je to neuvěřitelných 296 kilo. To je mimochodem taková váha, že letos údajně při soutěži museli nasadit těžkou techniku se závěsnou jeřábovou váhou. Vypěstoval jí Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčku a prý nejde o žádnou náhodu, protože to byl vytoužený sen, za kterým šel tím, že rostlině například ohříval půdu topným kabelem, měsíce o ní pečoval a dokonce jí vytvořil speciální písčité lůžko. Pro srovnání, pěstitel překonal prý český rekord z roku 2024, kdy stejný druh vážil také velmi úctíhodných 178 kg. K úspěchu moc gratulujeme a přejeme pohodový víkend s další hudbou na Signál Rádiu.

0: To byla CC Catch na Signal Radio, kde pro vás hrajeme to nejlepší z 80. let. A ještě do konce této hodiny se můžeme těšit na další známé hvězdy, jako například na Lauru Brannigan, Tinu Turner nebo Aha. A už za pár minut si také povíme o vydání Miluju Prahu, které nás čeká už zítra. Tak zůstaňte s námi.
1: Na Signal Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

vámi je Signál Rádio, kde se už zítra můžeme těšit na velmi zajímavé povídání o Praze. V rámci Miluju Prahu s Davidem Černým se vypravíme do baziliky svatého Jiří, kterou najdeme v areálu Pražského hradu. Zde totiž najdeme schránku pro ostatky české světice svaté Ludmily. Byla to naše první svatá, která byla zároveň babičkou svatého Václava. Schránka se vyznačuje výjimečnou výzdobou s ležící sochou v životní velikosti. Připomeneme si, proč se Ludmila stala obětí jednou z nejznámějších mocenských konfliktů v raných dějinách naší země. A když budete dobře poslouchat, dozvíte se, co se stane s květinami položenými na tuto pohřební schránku. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už po 17. hodině. A to zítra.

0: Phil Collins nám dělal společnost na Signál Rádiu, kde nás čekají ještě odpolední zprávy a po nich nám vysílání obohatí další jedineční interpreti z osmdesátek. Budou nám tady hrát například Madonna, Suzy Quattro nebo Jason Donovan.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrní buďte na D1 mezi 81. a 91. kilometrem ve směru na Brno, kde počítejte kvůli údržbě se zúžením. Bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i s 15. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Před hodinou se uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů. Voliči svými hlasy rozhodli o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky a také kdo se stane novým senátorem. Policie během nynějších voleb řešila několik podezření na narušení voleb nebo veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. Uvedla to na síti X. Z pražského letiště Václava Havla dnes startuje další linka do Asie. Tentokrát společnost Vietjet bude létat do Hanoje. Aerolinky nabízí spojení 2x týdně, vždy v úterý a v sobotu s technickým přistáním v Almaty. Připomeňme, že do Vietnamu začala před časem z Prahy létat také společnost Starlux. Ve slovenské obci Velká Mača bude dnes odhalen památník svobody slova věnovaný investigativnímu novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové. Připomeňme, že ti byli zavražděni v roce 2018.
0: Co se děje v regionu?
1: Po velké tramvajové výluce, která aktuálně trápí oblast pražského Smíchova, chystá dopravní podnik další. Ta začne 11. října, kdy se přeruší tramvajový provoz mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka a komplikace tu potrvají přibližně týden a dotknou se 9 tramvajových linek. Práce by tu měly skončit v pátek 18. října.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna porazili v 9. kole Extraligy Mladou Boleslav 4-3 a po sérii 4 porážek vyhráli po druhé. Doma Rytíři zabrali po 3 prohrách v řadě a v 5. duelu před vlastním publikem si připsali 2. vítězství. Bruslařský klub natáhl sérii porážek už na 6. Zápas hodnotí asistent trenéra Mladé Boleslavy František Ptáček.
2: Věděli jsme, do čeho jdeme, věděli jsme, že musíme hrát jednoduše, dostávat kotouče do soupeře, z našeho pásma, tak i do útočního pásma. Z našeho pohledu druhá třetina byla zkušená i výsledkově, i golama, i prosazením se. A naskočili jsme do 3. třetiny, darovali jsme domácím branku a ta vlastně potom určila jeden ráz toho celého zápasu. Odskočili na dvoubrankový vedení. I když jsme se snažili mít nějaký tlak, vytvořit si tlak, tak domácí si to pohlídali a dotáhli to do vítězního konce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A sobotní zprávy v 15 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je většinou zataženo, během odpoledne budou oblačnost a srážky postupně ustupovat. Teploty měříme od 11 do 15 stupňů Celsia. Neděle bude s polojasnou oblohou, přes den s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Nejvyšší teploty zítra naměříme mezi 10 a 15 stupni. Tolik zprávy. Na řadu přichází opět další 80.
0: Signál Rádio.
3: Víkendovou pohodu vám zajišťuje Signál Rádio. Koho zajímá vojenská historie, vydejte se na Hodonínsko. Už za pár minut vám o tamním muzeu povíme více. Mezitím si mikrofonu ujme například Jason Donovan. Áda Adam vám přeje hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: se Signál Rádiem. Jestli hledáte tip na zajímavý víkendový výlet, pak si poslechněte pozvánku od našeho kolegy Luďka Savany Urbánka. Na jihu Moravy sídlí nevelké, ale o to zajímavější muzeum, které potěší hlavně milovníky vojenské historie. Vyrážíme na Hodonínsko.
1: Hezký dobrý den, dnes se vypravíme do vojenského muzea velmi nenápadného na Hodonínsko. Toto nenápadné muzeum v srdci Slovácka vás překvapí obrovským množstvím exponátů. V přízemí projdete první a druhou světovou válku, ve dvoře se naopak nachází velkoplošná projekce a laserová střelnice. V patře na návštěvníky čekají ostré mise armády České republiky. Zdejší muzeum vypráví příběhy hrdinství bez nudy. Je hrdým partnerem péče o válečné veterány a je prostě víc než jenom muzeum, přestože ví, že poděkovat není slabost. Mrkněte na adresu www.militarymuseum.cz a vypravte se do Hodonína. Military Muzeum generála Sergeje Jana Ingra najdete ve Vlkoši. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Johnny Hates Jazz nám zněli v odpoledních vlnách Signál Rádia, které vám přeje klidný víkend, který je jako dělaný ho strávit s úžasnou hudbou 80. let. Pro zajištění pohodové soboty si tu budeme ještě do konce této hodiny hrát například Taylor Dane, Roda Stewarta nebo Bee Gees.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Na Signál Rádio jsme si hráli Roda Stewarta, a které kromě muziky už zítra nabídne i poutavý rozhovor. Dalším hostem v našem vysílání bude herečka Petra Bermesaut a bude o čem si povídat. Vystudovala divadelní a filmovou vědu a tak nás bude zajímat, jaký toto spojení pomáhá porozumět filmu a divadlu. Zazpomínáme na její roli první dvorní dámy v Troškově pohádce Čertova nevěsta, zjistíme, jak se k této roli dostala a mluvit se bude i o její práci moderátorky nebo životě na džerbě. Proč se tam na několik let odstěhovala a jak se jí tam žilo? Nejenom o tom si budeme povídat s Lucí Sinkou a herečkou Petrou Bermesaut u nás na Signál Rádiu v neděli po 18. hodině.

0: Víkend trávíte na vlnách Signál Rádia, kde si Honza Navrátil nachystá zprávy a podíváme se také na aktuální dopravní situaci. Po odbytí 16. hodiny se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z 80. V našem playlistu budou například Michael Jackson, Starship nebo ABBA.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Prála sní nehodu a neprůjezdný levýzdní pruh v ulici Zborovská. Pozor si v Praze dejte i na bouračku v ulici Vosmíkových. Šťastné víkendové cesty vám přeje Signál Rádio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 16. hodina je tady a s ní také další zprávy. A sledujeme pro vás aktuální výsledky voleb. První výsledky letošních komunálních voleb byly dnes na volebním webu zveřejněny ve 14 hodin a 30 minut ze tří obcí. O minutu dříve než v minulých obecních volbách před 4 lety. Nejrychleji dodala výsledky volební komise z jednoho z okrsků v Miskovicích na Kutnohorsku, a to ve 14 hodin a 28 minut. Uvedl to na síti X Český statistický úřad. Koaliční strana Motoristé nevpustila do svého volebního štábu podle informací České tiskové kanceláře média Deník N a Respekt. Podle předsedy Macinky se tak stalo z kapacitních důvodů. Z Hlavkova mostu v Praze spadlo dnes ráno auto do Vltavy. Šlo o policejní vůz. Tři lidé, posádka vozu a také běžec, který přispěchal na pomoc, vyvázli bez zranění, ale byli podchlazení. Na místě zasahovali také hasiči se čluny. Nabourané vozidlo se podařilo z vody vytáhnout. Prezident Spojených států amerických Donald Trump si včera ostře stěžoval, že mu nebyla udělena Nobelova cena za mír. Rozhodnutí označil za ostudné a zahambující. Prohlásil, že vrhlo také stín na Norsko, kde sídlí Nobelův výbor. Připomeňme, že Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička a soudkyně Navane Tempilajová, a to za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva.
0: Co se děje v regionu?
1: O prohlídky zrekonstruovaného průmyslového paláce na pražském výstavišti je mezi veřejností velký zájem. Prohlídky za symbolických 91 korun jsou zcela vyprodané. Původně bylo možné do paláce nahlédnout do 11. října. Už teď je ale jasné, že další dvě prohlídky se chystají ještě v tomto měsíci. Další dvě pak v listopadu a další v prosinci.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šangaji. Portugalce Nuno Borgese porazil 6-3, 3-6 a 6-3. A světová jednička Kateřina Siniaková si na turnaji v Pekingu zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Chang Shuai.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zprávy v 16 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je zataženo s teplotami od 11 do 15 stupňů. Nedělní den bude polojasný, zítra přes den počítejme s proměnlivou oblačností a na horách také s výskytem přeháněk. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 10 a 15 stupni Celsia. Tolik další sobotní zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: S vámi je odpolední Signál Rádio a jelikož se pomalu, ale jistě blížíme k večeru, navštíví nás tady už za pár minut kolega Martin Hovorka, aby nám pověděl, na co se můžeme těšit v dnešních večerních signálech světových hitparád. Mezitím další skvělá hudba a dádám vám přeje pohodový víkend.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pěkné odpoledne na Signál Rádiu, kde už je i kolega Martin Hovorka, aby nám pověděl něco o dnešním vydání Signálu světových hitparád od 18 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: Deštivá, uplakaná sobota a ani to mě nezastaví, abych pro vás nachystal další díl Signálu světových hitparád. Tak už to připravuju, už to tady vařím jako dobrou svíčkovou k sobotnímu obědu. Každopádně ten hudební zákusek v podobě hitparádových žebříčků nás tady na Signál Rádiu čeká dnes po 18. hodině. Zavedu vás mezi desítku největších hitů v Kanadě uprostřed října roku 1986. Tak schválně, jaká muzika si myslíte, že se hrála před 40 lety? No, mimo jiné vám zahraju písničku od Pretenders, kterou inspiroval gong při hlášení v letadlech. Taky připomeneme soudní spor uvnitř kapely Pink Floyd a zazní nejslavnější basové solo hudební historie. Tak tohle všechno vám dám dneska po 18. hodině a to už bude okamžik, kdyby dokonce mělo možná i trošku vysvitnout sluníčko. Tak uvidíme, zda se počasí umoudří a každopádně já se na vás budu těšit dnes večer po 18. hodině na Signál Rádiu. Jsem Martin Hovorka a přeji vám hezký víkend.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.

0: Michael Jackson nám zněl na vlnách Signál Rádia, kde si budeme hrát například ještě Roxette, Paula Simona nebo Erasure. Nebude nám k tomu už za pár minut chybět ani specialita v rámci našeho Magiče. Ano, opět si připomeneme jeden hit, který si kdysi nahrával na pásky.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Roxette a Pouštěj mikrofon, Signál rádia, kde vám přejeme krásný podvečer s další specialitou na našem magneťáku.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Tentokrát si tu připomeneme hitovku, která je důkazem toho, že v jednoduchosti je krása. Zahrajeme si tu totiž instrumentální skladbu Popcorn od M&H Band. Jak uslyšíte za pár vteřin sami, tuhle melodii určitě znáte. Je sice hodně prostá, ale za to horko těžko se dostává z hlavy a obávám se, že minimálně až do konce víkendu vám bude znít v uších. Pěkný poslech.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Whitney Houston s námi byla na Signál Rádiu, kde bude opět chvilka pro zprávy. Těšit se pak můžeme na další parádní muziku. Budou nám tady znít například Rick Astley, Bonnie Tyler nebo Bobby McFerrin. Pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Prála si nehodu v ulici Olšanské náměstí, kde by měl být kvůli tomu momentálně velmi hustý provoz. Dávejte si tam za volantem pozor. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní a povolební odpoledne i se 17. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. V komunálních volbách byla sečtena zhruba pětina okrsků. Volební účast se pohybuje kolem 50%. Daří se hlavně nezávislým kandidátům, ze stran pak vedou Lidovci, které následuje STAN. Po sečtení 10% hlasovacích lístků do Senátu jsou mezi postupujícími do druhého kola nejčastěji zástupci hnutí ANO a také Starostů. Do Česka vstupuje déšť a studená fronta. Víkend tak bude

0: Světový a americký trh přes 300 tisíc tun nafty.
1: Co se děje v regionu?
0: V pondělí odstartuje poslední etapa rekonstrukce Kbelské ulice. Týkat se bude mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude v tomto úseku sveden do jednoho jízdního pruhu. Dopravní omezení, které přinese druhá fáze od 24. října do konce listopadu, budou upřesněna.
1: Sport.
0: Hokejová extraliga má za sebou 9. kolo, v něm Plzeň porazila České Budějovice 4-1, v utkání Sparty a Komety se prodlužovalo s výsledkem 3-4. Třinec porazil Hradec Králové 5-2, Vítkovice nestačily na Pardubice 2-3, Litvínov si poradil s Olomoucí 3-1, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0 a Kladno porazilo Mladou Boleslav 4-3. Utkání 10. kola jsou na programu zítra.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Sobotní zprávy v 17 hodin končíme počasím. Dneska je zataženo s teplotami od 11 do 15 stupňů Celsia. S oblačností počítejme i zítra, stejně tak i s výskytem přeháněk, hlavně na horách. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká západní do 7 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes, tedy mezi 10 a 15 stupni Celsia. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkný podvečerní čas na Signál Rádio, kde odbyla 17. hodina a která bude doprovázená naší úžasnou hudbou 80. let. Jestli máte také poslední dobou větší chuť na sladké, tak dobře poslouchejte. Už za pár minut si povíme, co to patrně způsobuje. Áda Adam vás bude další muzikou provázet.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Radio. Máte také čím dál tím častěji chuť na sladké? Nemusíte se kvůli tomu cítit špatně. Na podzim je to naprosto normální. Na vině může být hned několik faktorů. Jedním z nejzásadnějších je prý úbytek denního světla, méně pohybu venku a horší kvalita spánku. Náš organismus pak přirozeně táhne k cestičce, která by mohla doplnit energii. Jestli chcete mít svůj apetit více pod kontrolou, nic neskazíte dostatečným spánkem. Ten je v podstatě základem skoro u všeho. Unavenost totiž často přináší impulzivní rozhodnutí, jako například častěji šáhnout do špajzu pro nějakou tu laskominu. Určitě mohlo by být ku prospěchu věci i zlepšení celkového jídelníčku. Zdravější jídla s dostatkem bílkovin a vlákniny zamezí neustálému hladu. Samozřejmě není nic špatného na tom občas si dopřát. Mimochodem, třeba takový kousek kvalitní hořké čokolády s vysokým obsahem kakaa může být dokonce tělu prospěšný. Mikrofonu se ujímá Brian Adams.

0: Mikrofon, signál rádia opouští Simply Red a i já pomalu opustím ten svůj, protože mě u něj vystřídá kolega Martin Hovorka se signály světový hitparád 80. let. Tentokrát nabídnou kanadský žebříček ze října roku 1986. Kromě 10 největších hitů té doby si zahrajeme písničku od Pretenders, kterou inspiroval gong při hlášení v letadlech. Taky připomeneme soudní spor uvnitř kapely Pink Floyd a zazní nejslavnější basové solo hudební historie. Je toho opět hodně, na co se těšit. Tak zůstaňte s námi i v 18 hodin.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online
2: na Signál Rádiu.

Je s vámi Signál Radio, které vám hraje vaše oblíbené hity z 80. let. No a my moc rádi tento večer splníme přání na jeden konkrétní. Napsala nám totiž posluchačka Johanka, která nás poprosila o zahrání kanadské zpěvačky Eleny Miles, která jí vrací do dětství, kdy ji poslouchala s rodinou. Milá Johanko, tvé přání s radostí splníme a pustíme si tu její písničku Black Velvet, která tehdy dobila téměř všechny přední příčky hitparád. Jestli i vy byste nás rádi poslouchali přes naší mobilní apku Signál Rádia a nechali nám hezký vzkaz, stačí si ji zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store. Krásný večer s hudbou, která vrací do mládí.

0: Sandra s námi byla na Signál Rádio, kde už se v příští hodině můžeme těšit na signály světových hitparád 80. let s Martinem Hovorkou. Ještě se naposledy podíváme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou havárii osobáku máme na silnici u Technického muzea v Brně. Dávejte si tam na sebe pozor. Adam se s vámi loučí, přeji vám krásný večer a těším se na vás zase v pondělí odpoledne. Ahoj.
2: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký sobotní podvečer i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu připraveny další zprávy. V 17 hodin a 27 minut byla dnes zpracována data z 50% volebních okrsků. Ve srovnání s volbami v roce 2022 to bylo o 7 minut později. Vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček čeká, že ANO v Senátu posílí. Možný postup zhruba 15 kandidátů do druhého kola by považoval za mimořádný úspěch. Dodejme, že hnutí obhajuje jedno křeslo. Další pády kamenů v Hřensku nehrozí. Zjistila to skalní četa Národního parku České Švýcarsko, která tu provedla kontrolu po pátečním incidentu. Větší kameny pracovníci parku rozebrali a s lidmi z obce místo uklidí. Ukrajinské drony během noci na dnešek zaútočily na ropný terminál Jih Ruska v Rostovské oblasti, kde vypukl rozsáhlý požár. Stalo se to několik hodin po oznámení o uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem. Ta se týká dodávek ruské

0: páté pozice. V kvalifikaci třídy Moto2 český jezdec obsadil 12. místo. Po trestu pro jednoho ze soupeřů se ale na startovním roštu o jednu příčku posunul. A Dalibor Svrčina se v Šanghaji poprvé probojoval do třetího kola tenisového Masters. Po téměř třech hodinách porazil Argentince Echeverryho 6-3, 3-6 a 7-5.
1: Signál Rádio, počasí.
0: A sobotní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Zítřejší den bude polojasný, přes den s proměnlivou oblačností a na horách počítejme s výskytem přeháněk. Vítr zítra zafouká západní do 7 metrů za sekundu a teploty se zítra budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Takové bylo sobotní zpravodajství na Signálu s datem 10. října. Teď už ovšem míříme do historie, startují signály světových hitparád. Tak hezký poslech.
1: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Pěkný dobrý večer, tady je Signál Radio a před námi je hodinka s naší retroparádou, jak já rád s oblibou říkám. Každopádně další hudební žebříček z 80. let připraven. Já jsem pro dnešní večer vylosoval kanadský singlový žebříček z měsíce října 86. roku, takže se vrátíme přesně o 40 let zpátky do hudební historie. Já jsem chtěl udělat vlastně kvíz, ale říkal jsem si, že dneska vás trápit nebudu. Prostě si pojďme dát jenom tři zásadní události 86. roku, abychom byli v obraze, do jaké doby se vlastně budeme vracet. Takže 86. rok je známý pro havárii v Černobylu. Také se na obrazovkách objevil populární seriál Synové a dcery Jakuba Skláře. No a mistrovství světa ve fotbale v Mexiku proběhlo. Legendární šampionát, který ovládla Argentina. Diego Maradona tehdy vstřelil svůj slavný gól boží rukou proti Anglii a následně dal i gól století po solu přes celé hřiště. Tak to je 86. rok.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
2: A my dnes večer začínáme s americkou funkovou skupinou Cameo, která se umístila na 10. místě kanadského singlového žebříčku na týden přesně před 40 lety s písní What Up. Já jsem Martin Hovorka, mám radost, že vás baví poslouchat 80. tak si Signál Rádio ještě trošku zesilte. Hezký poslech.

Ladíte Signál Radio, mnozí posluchači si jistě tuto skladbu spletli s Princem a k této záměně cameo versus Prince dochází často, i v osmdesátkách tomu tak bylo, protože tady ta písnička je funková, je tam R&Bčko, navíc jsou tam takové ty různé rytmické výkřiky, kterými se Prince proslavil. No, mám takový pocit, že cameo trošku opisovali od Prince, ale není to na škodu, protože ta písnička je fenomenální. World Up, 10. nejúspěšnější skladba v Kanadě na týden přesně před 40 lety a nás teďka čeká ochutnávka z nejúspěšnějšího solového alba Paula Simona. Je to deska Graceland, na které se objevila i píseň You Can Call Me All. Tady je Signál Radio, hrajeme 10 největších hitů kanadského singlového žebříčku před 40 lety. Pěkně postupně, toto je 9. místo.

Posloucháte Signál Radio a jestli jste poslouchali před 15 vteřinami pozorně, tak jste slyšeli jedno z nejslavnějších basových solo popové historie. Objevuje se právě písnice You Can Call Me All od Paula Simona. Ovšem to nejzásadnější se odehrálo přímo v nahrávacím studiu, protože zvukový inženýr, který měl tuto skladbu na starosti, chtěl, aby to solo znělo ještě unikátněji a tak vzal to nahrané basové solo, pustil ho pospátku. Pojďme si říct, že to je něco, co by lidská ruka naživo jen stěží dokázala odehrát. Tak v tom je unikátní tato skladba od Paula Simona, 9. nejúspěšnější písnička kanadského singlového žebříčku před 40 lety a teď už skladba, kterou zpěvačka Annie Lennox nahrála na jeden jediný pokus. Torn in my side, tady jsou Eurythmics, Dave Stewart a právě Annie Lennox.

0: Na Signál rádiu Eurythmics a písnička Thorn in My Side, což byl hudební miláček Velké Británie. Naopak ve Spojených státech se stala tato skladba propadákem, protože v USA upřednostňovali rádia takové hvězdy jako Madonu, Prince nebo Tinu Turner. Prostě pro Eurythmics v Americe nebylo moc místo v roce 1986. Nicméně v kanadském singlovém žebříčku osmá nejúspěšnější skladba před 40 lety. Mám tu jednu kauzu z 86. roku. Hudební kauza, která se točila kolem kapely Pink Floyd, protože v roce 1986 proběhl ostrý soudní spor a rozkol v kultovní skupině Pink Floyd mezi Davidem Gilmourem a Rogerem Watersem. Šlo o jméno kapely Pink Floyd, jelikož Roger Waters rok předtím, v 85., oznámil odchod z kapely a tvrdil, že skupina už je vyčerpaná a že to hudební jméno Pink Floyd patří jemu. Tak pokračovalo to všechno právní bitvou, kdy David Gilmour a další parťáci z kapely právě nesouhlasili s rozhodnutím Rogera Watersa a vedli s ním jako velký veřejný právní boj o pokračování pod názvem Pink Floyd. Jak to celé skončilo? Mimosoudním vyrovnáním, které Gilmourovi a jeho parťákům umožnilo používat název kapely a pokračovat v tvorbě pod hlavičkou Pink Floyd. Tak a já jsem si říkal, že bychom si mohli dát teďka píseň, se kterou Pink Floydi bodovali v 86. roce, abychom si tento rok krásně hudebně připomněli díky této partičce. Learn in to fly.
1: Signál Radio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

mixtures, bridge, colors.

Signály světových hitparád se dnes také zastavily u kauzy kapely Pink Floyd z roku 1986, kdy se kapela hádala o název. A já, jak tady poslouchám Pink Floydy, tak jsem si vzpomněl, že existuje český cover, česká předělávka jednoho slavného hitu kapely Pink Floyd. Tak jaká pak je ta největší pecka Pink Floydu? Jasně, Another Brick in the Wall, to je přelom 70. 80. let. A s touto písní si pohrál Václav Neckář a skupina Bacily, protože oni natočili svoji zeď. A to zní to takhle. To si dejte, přátelé, to je kultovka.

0: jsme se na Signál rádiu přes kapelu Pink Floyd dostali úplně nečekaně, to bylo nechtěný mimo scénář, až k této písni předělávce Václava Neckáře. To byla slavná Zeď. Někteří tuto píseň slyšeli úplně poprvé, někteří vzpomínají na dobu, kdy tuto píseň slýchávali z vinylové gramofonové desky. Koukám se mezi vaše zprávy, které tady pípají přes SMSku, tak tady píše třeba Pavel, písnička mého dětství, tenkrát mi bylo 5 let. Martin píše, originální album kapely Pink Floyd se tehdy na černé burze špatně schánilo, bylo drahé, člověk musel vzít za vděk alespoň tímto coverem. A ještě píše Milan, no tak zase je to lepší, než jedu domů po trati. Tak děkujeme za tento názor samozřejmě. Tak přátelé, ale my se teďka už vrátíme do našeho dnešního žebříčku. To je kanadský singlový žebříček, tak jak vypadal na týden přesně před 40 lety. Jsme v říjnu roku 1986 a v polovině tohoto měsíce tenkrát bodovala také kapela Pretenders.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Pojďme si připomenout slavný hit Don't Get Me Wrong. Možná si i někteří z vás teďka trsnou, protože s kapelou Pretenders to vlastně ani jinak nejde. Tady jsou signály světových hitparád. Díky, že ladíte Signál Rádio a užíváte si muziku z 80. let. Hezký večer.

Tato píseň vznikla právě na tom chytlavém čtyřtónu ta da da da. Já to nedokážu předvést tak věrohodně. Každopádně toto je chytlavá čtyřtónová znělka, která se objevuje v letadlech British Airways pokaždé před hlášením posádky. A zpěvačku Chrissy Hynde tento zvuk, tato melodie tak jako chytla, že na ní vystavila svůj největší hit. Tak to byly Pretenders a písnička Don't Get Me Wrong. No a my pokračujeme dál, tady je kanadský singlový žebříček a posouváme se na 6. místo před 40 lety. Timex, Social Club a Rumors.

0: Shop Club se objevili na scéně v 86. roce. Tohle to byl jejich debutový single, byl opravdu úspěšný a paradoxně úspěch této jediné písničky kapelu okamžitě zlikvidoval. Tam šlo o takový konflikt s jejich producentem, protože kvůli nečekanému úspěchu vznikly obrovské spory o peníze a smlouvy a členové kapely se rozhodli podepsat smlouvu jinde. Načež uražený producent Jay King vzal zbylé hudební nápady a producentský tým a založili novou trucující skupinu nazvanou Club Nivo. A Timex Social Club, to je ta kapela, kterou teďka posloucháme, jak měla ten úspěch díky tomuto hitu, tak vydali vlastně celou desku, která byla vlastně propadákem svým způsobem a pak definitivně zanikli. No tak to byla taková mini kapitola hudební historie 86. roku. My jedeme dál, protože v signálech světových hitparád nás za malý moment čeká ještě 5 největších hitů kanadského žebříčku, tak jak vypadal v říjnu 86. roku. Buďte s námi, hezký večer.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Už za malý moment další ohromná kauza 86. roku, kdy se uplácely rozhlasové stanice. Nejprve ale pátá nejúspěšnější skladba před 40 lety. Tady jsou Bangles.

Také 80. léta měla svoji dívčí kapelu a tohle byla asi ta úplně největší, i když možná se o ten pomyslný trůn hádali s kapelou Bananarama, i to byly samý holky. Každopádně Bangles a 86. rok, písnička Walk Like an Egyptian, a než se posuneme naším dnešním kanadským singlovým žebříčkem dál, mám tady kauzu. Kauzu z 86., která otřásla světovou hudební scénou. Byla to aféra, byl to skandál s nelegálním uplácením rozhlasových stanic ze strany nezávislých promotérů. Tento korupční skandál vyšetřoval dokonce Senát i FBI kvůli podezření, že do hudebního průmyslu pronikl organizovaný zločin a mafie. Celé to fungovalo tak, že nezávislí hudební promotéři brali od velkých gramofirem miliony dolarů, za které pak tajně upláceli dramaturgy a DJe v rádiích. Tím uměle protlačovali konkrétní písničky do vysílání a žebříčků popularity. Na jaře 86. roku tak došlo k vyšetřování v největších nahrávacích společnostech, jako byly Columbia Records nebo Warner Bros. Následek byl jednoduchý, vedlo to k čistkám v rádiích a výrazně byl změněn, upraven způsob, jakým se ve Spojených státech nasazovaly hity do rozhlasového éteru. Největší profit z toho všeho měli takový jako průměrní popoví interpreté, které potřebovala velká vydavatelství protlačit silou do rozhlasového éteru. Systém fungoval tak, že pokud rozhlasová stanice chtěla nasadit novinku od zavedené hvězdy, jako byly Pink Floyd nebo Phil Collins, tak promotér jim pohrozil, že jim na ní nedá vysílací práva. Rádia pak výměnou za to musela hrát i méně známé zaplacené interprety. No a asi byste chtěli nějaký příklad, nějaký důkaz, tak dáme si písničku Conga od Miami Sound Machine a Gloria Estefan. A to je přesně ta písnička, která byla tehdy protlačena silou. Úkolem bylo zlomit odpor rádií, která nechtěla hrát latinskoamerický pop, a protlačit skladbu do nejvyšších masivních rotací. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Víš, takový hit to byl a oni to nechtěli hrát? Za prachy to tam šlo, ale do rádií v Americe tenkrát, no. A nám se to teďka tak líbí. Takže přátelé, před 40 lety byla zakačky protlačená

Na Signál Rádiu písnička, která je tak jako mimo kanadský singlový žebříček, ale dali jsme si ji, protože to je ten příklad písně, za kterou tehdy platili, aby rádia hrála. Velká kauza. Vlastně si říkám, každá písnička, která nebude úplně megahitová, tak vlastně ji budu podezírat z toho, že to bylo tenkrát podplacený, tyjo. Otázkou je, jestli i Midnight Star tehdy nedali někomu něco do kapsičky, aby je protlačil, protože ani tohleto není hit, který by nějak zásadně jako přežil 80. léta. Ale tenkrát se vydrápal na 4. místo kanadského singlového žebříčku, takže pecka Midas Touch a Midnight Star, což tehdy byl hit, který se opravdu hrál na každý dýze.

Vítejte na 80kové diskotéce, kde centrem všeho byla obří zrcadlová koule uprostřed parketu, která házela prasátka po celém sále. Kolem ní blikala neonová světla, růžová, tyrkysová, zelená a také barevné bodové reflektory, které se mechanicky otáčely. Samozřejmě mlha, aby nebylo vidět ani na krok. Výrobníky umělé mlhy běžely prostě naplno a k tomu ještě podsvícený parket. Ten měli luxusnější podniky, aby to blikalo do rytmu, přesně jako ve filmu Horečka sobotní noci. A k tomu se hodila tahle písnička od Midnight Star a jejich Midas Touch z 86. roku. Tak my jsme se dostali až na čtvrté místo kanadského singlového žebříčku, to je úspěšně za námi. A teď už bedna. Stupně vítězů. Třetí, druhé a první místo pěkně postupně. A na trojčičce jsou Durani. Přátelé, kdo byl letos v červnu a dovolené, neviděl jejich show v O2 aréně a přitom to bylo tak dobrý. Notorious.

Notorious a je to vlastně první single, na kterém kapela Duran Duran funguje pouze jako trio. Simon Le Bon, Nick Rhodes a John Taylor a celé to má pod palcem taky geniální producent a kytarista Neil Rogers, což je mimochodem zakladatel diskotékové legendy Chic, produkoval hity pro Davida Bowieho i pro Madonu. No a právě je ten Neil Rogers tisknul písni Notorious ten nezaměnitelný šlapající funkový rytmus a právě on vymyslel také ten legendární koktavý úvod. No, no, Notorious, tak to je z jeho hlavy. Respektive z digitálního sampleru, který tehdy nově pořídil a chtělo vyzkoušet právě při natáčení singlu Notorious od Duranu. Tak míříme k prvnímu místu kanadského singlového žebříčku, ale nejprve dvojčička, na kterém se umístila Madonna a její píseň True Blue.

0: Na Signál Rádiu písnička, která je klíčová pro kariéru Madony, nejenom píseň, ale i celé album True Blue, protože právě to je doba, kdy se z kontroverzní taneční star stala globální respektovaná ikona popu. Navíc celá tato píseň, de facto je album, je vlastně takovým vyznáním lásky jejímu tehdejšímu manželovi, hercu Seanu Pennovi. A taky si spousta lidí tenkrát vlastně utahovala z Madony, ale v dobrém, že se Madona v těch 80. letech vrátila do doby 50. a 60. let, protože ta píseň True Blue zněla, jako by zpíval někdo z 50., někdo z 60., jako třeba The Supremes, což byla taky taková roztomilá dívčí kapela. Ovšem, na hudební scéně byla o 25 let dříve než samotná Madonna. Takže za námi druhá nejúspěšnější skladba kanadského singlového žebříčku před 40 lety. Otázka je, kdo byl tehdy první?
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Já mám ještě v živé paměti minulé vysílání signálu světových hitparád, kdy jsme tu před týdnem vzpomínali na ten ohromný koncert Live Aid. A já jsem tady mluvil o tom, že tehdy Bob Geldof, který to měl celé pod palcem, tak dal zásadní úkol kapele Status Quo, aby svým hitem otevřela celou tu koncertní mašinérii Live Aid. Oni otevírali písničkou a bylo to v době, kdy vlastně Status Quo už byli rozpadlí, už nefungovali. Prostě se dali dohromady na jeden jediný koncert, vytáhli tenkrát slavný hit ze 70. let a bylo. Jenomže o kapele Status Quo se najednou začalo mluvit, pánům se to začalo líbit, tak do roka a do dne vydali novou desku a z ní vyšel single In The Army Now. A ten tehdy zbořil kanadský singlový žebříček. Takže největší hit měsíce října v 86. roce v Kanadě Status Quo a In The Army Now. Za týden, přátelé, se podíváme zase o rok dál, a to do 87. roku, tak schválně, jak vás to bude bavit, ale věřím, že ano, protože už teď vím, že nás čekají samé hity. Já jsem Martin Hovorka, posloucháte Signál Rádio, kde hrajeme největší hity 80. let. Tak pa!

0: 80s Party Signál Rádia.
1: Každou sobotu od 7 večer do půlnoci.
0: 80s Party Signál Rádia.

Právě posloucháte 80s Party Signál Rádia.

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus.

0: 80s Party Signál Rádia.
1: Každou sobotu od 7 večer do půlnoci.
2: 1998, ladies and gentlemen, LWG, NINO and Fancy.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na obourek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si nekoupí.
1: Signál Radio. Hity osmdesátek.